0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Davy Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu.

0: People, kterým vyšlo 4. října druhé album Elegant Slumming a 7. října 1993 dochází v Americe ke kulturnímu zemětřesení.
1: You know, when I look back on this moment in my life, I wanted everyone to wake up the next morning talking about me, Howard Stern. That's the kind of thinking though that usually gets me into trouble.
0: Moderátor ranní show, kontroverzní osoba a bavič za hranou Howard Stern vydává biografickou knihu Private Parts, česky Soukromé neřesti.
2: He was offensive, he was obnoxious, he was disgusting. Do you want me to go on?
0: Počáteční výtisk Private Parts činí 250 000 kopií a jen za první den se prodá neuvěřitelných 75 000 kusů. Další den už vydavatelství objednává druhý výtisk v nákladu 500 000, což je největší jednotlivá objednávka své doby.
3: The average radio listener listens for 18 minutes. The average Howard Stern fan listens for, are you ready for this? An hour and 20 minutes.
4: How can that be?
3: Answer most commonly given, I want to see what he'll say next.
0: Za 5 dní po vydání se biografie stane nejrychleji prodávaným titulem v historii vydavatele. Do konce října 93 bude prodáno více jak 1 000 000 výtisků a z Private Parts bude bestseller, který opanuje první příčku žebříčku New York Times na dlouhých 5 týdnů.
2: All right, okay, fine, but what about the people who hate Stern?
3: Good point. The average Stern hater listens for 2.5 hours a day.
2: Look, but if they hate him, why do they listen?
3: Most common answer? I want to see what he'll say next.
5: Kenny, fucking twist it.
0: Hlavním důvodem pro napsání knihy byla Sternova nespokojenost s nesprávným citováním nebo parafrázováním v tisku či televizi, což je samo o sobě důvod, proč odmítá poskytovat rozhovory. Se psáním memoáru tak Howard Stern předkládá světu své upřímné názory a posluchači tak budou moci poznat jeho skutečnou stránku.
2: You goddamn motherfuckers. You fucking waltz in here and you think you know everything, don't you? Well, I f***ing work my f***ing ass off to get to New York City. And you sure as f***ing are not gonna f***ing blow it for me.
0: Kniha obdrží smíšené recenze od kritiků a stejně jako Sternův rozhlasový pořad se díky svému obsahu setká s velkým odporem, že materiál je dětinský a nenabízí nic víc než prsa, zadky a meteorismus. Na druhou stranu si Stern vyslechne chválu, že přitáhnul skupiny lidí, kteří běžně nečtou.
1: Just doing characters.
2: Barry, Jerry, clarify the situation for him, please. Page 108, paragraph 3, no jokes dealing with flatulence, excretion, urination, ejaculation, or other bodily function.
6: Also no paragraph 2, no use of the so-called 7 dirty words. These are sucker mother fucking pussy.
2: From now on, all scripts require my personal approval. Welcome to NBC, Howard.
0: Instantní komerční úspěch knihy povede i k její adaptaci na filmová plátna v roce 97. A v Soukromých neřestech si samozřejmě zahraje Howard Stern i se svými kolegy z ranní show, které doplní úžasný herec Paul Giamatti.
1: Do me a favor and hold that up so I can see your c***. All right, there it is. C***.
2: You know what you are, Stern? You know what you are? You're the Antichrist.
1: What?
2: Yes, that's what you are. You are the...

0: Howard Stern nám to tu pěkně rozčísnul, co? To byly Freak Power s debutovým singlem Turn On, Tune In, Cop Out.
1: Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Do kin dnes dorazil psychologický thriller Pravda nebo lež, kde zabrnkají na nervy Dakota Johnson and Hathaway s Joshem Hartnettem. Tom Cruise se opět obalil do neapetitlich fazóny, tentokrát v nové komedii Digger, co by ropný magnát s pořádným texaským přízvukem, který určitě pobaví kina. Na Netflix dorazila seriálová adaptace Steinbeckovy klasiky Na východ od ráje s Florence Pugh a Daredevil se znovu nenarodí a skončí třetí řadou. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí, čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: You really want to know? This is Verity.
0: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
3: Po jarním romantickém dramatu Vzpomínky na něj dorazila do kin další adaptace bestselleru Colleen Hoover. Tentokrát ale místo kapesníků spíš mráz po zádech. Psychologický thriller Pravda nebo lež. Dakota Johnson hraje začínající spisovatelku Lowen, která dostane nabídku, jaká se neodmítá. Jako anonymní autorka má dopsat knižní sérii úspěšné Verity Crawford v podání Anne Hathaway. Nastěhuje se proto do odlehlého sída Crawfordových a mezi papíry objeví rukopis, který vypadá jako Veritina tajná zpověď. Co se v něm píše o manželovi Jeremym, kterého hraje Josh Hartnett, byste si před spaním číst nechtěli. Lowen brzy přestává rozlišovat, co je skutečnost a co dobře promyšlená hra, a hlavně zjišťuje, že ji to celé nebezpečně láká. Cesta na plátno tohoto filmu byla pořádně trnitá. Práva získal Amazon už v roce 2021. Na scénáři se vystřídalo 5 scénáristů a první klapka padla až loni v únoru v New Yorku. Režie se ujal Michael Showalter, který přiznal, že během testovacích projekcí zkoušeli hned několik různých konců. Knižní nejednoznačnost ale prý zůstala, takže až do poslední chvíle netušíte, kdo manipuluje a kdo mluví pravdu. A oproti předloze tvůrci ještě přitvrdili v erotice. Fanoušci knihy by měli sledovat plátno pozorně, protože Colleen Hoover se ve filmu mihne v malém cameu. Takže pozor, komu věříte a hlavně, co si čtete. Thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway, Dakotou Johnson a Joshem Hartnettem je nově v kinech a uvádí ho Falcon.
0: You're the only writer who can finish this last novel.
1: Her fans know her voice. They would know it's not her.
4: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be

Daredevil na Disney Plus se loučí. Seriál Daredevil znovuzrození podle magazínu Hollywood Reporter skončí třetí řadou, kterou tvůrci dotočili letos v létě a která by měla dorazit příští rok na jaře. Marvel se navíc uprostřed postprodukce potichu rozešel se showrunnerem Dariem Scardapenem, kterému neprodloužil smlouvu a zatím není jasné, kdo závěrečnou řadu dokončí. Loučení ale bude velkolepé. Vedle Charlieho Coxe jako Meta Murdocka a Vincenta D'Onofria, co by Kingpina, se po letech sejde celá parta Defenders. Kristen Ritter jako Jessica Jones, Mike Coulter jako Luke Cage a Finn Jones jako Iron Fist. D'Onofrio už fanouškům na sociálních sítích poděkoval a slíbil, že v poslední řadě uvidí pár hodně cool věcí a dodal, že Fiska miluje a vždycky bude. Historie se tak trochu opakuje, původní Daredevil na Netflixu skončil taky po třech řadách a Marvel mezi tím na Disney Plus viditelně šlape na brzdu, nedávno zrušil i druhou řadu seriálu Wonder Man, přestože ji už předtím schválil a vše bylo rozjeté. Co zatím vězí, netuším. Třeba se to někdy dozvíme, proč Disney nechce dělat trháky. Kdo ještě neviděl první dvě řady Daredevil, má na Disney Plus ještě pár měsíců na dohnání před velkým finále.

0: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy? You're the man with the 5-foot crack. Now, a glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
0: Mr. Rockwell.
1: My dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a $1 billion platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: Action. Tom Cruise, jak ho neznáte, žádné visení z letadla, žádný sprint po střechách. Místo toho pivní břicho, prořídlé vlasy a hutný jižanský přízvuk. Do kin dnes vstupuje dramedie Digger mexického režiséra Alejandra Iñárritu. Cruise hraje excentrického ropného magnáta Diggera Rockwella, nejmocnějšího muže planety, který se pustí do zoufalé mise. Přesvědčit svět, že právě on je tím, kdo lidstvo zachrání. Háček je v tom, že to musí stihnout dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Iñárritu se po Birdmanovi vrací ke komedii a znovu si přizval kameramana Emanuela Lubeckého, držitele 3 Oscarů v řadě, z nichž 2 získal právě za jejich společné filmy Birdman a Revenant. Digger natočili na klasický 35mm celuloid ve formátu Vistavision, technologii z 50. let, po které dnes sahá jen hrstka filmařů. Cruiseova proměna v maskérně trvala zpočátku 6 hodin. Tým Oscarového maskéra Kazuhira ji postupně stáhl na 1 hodinu. A protože Iñárritu miluje dlouhé záběry beze střihu, nechal Cruise odehrát 10-minutový monolog na jeden zátah. Na place se ale nevyhnuli ani nehodám. John Goodman uklouzl v ponožkách, zlomil si kyčel a na měsíc z natáčení vypadl. Plakát navrhl výtvarník Ed Ruscha a místo obrázku na něm najdete jen slogany. Jeden z nich tvrdí, že komedie je tragédie plus čas. U chlapa, který si sám rozbije planetu, to zní docela logicky. Dramedy Digger s Tomem Cruisem nově uvádí do českých kin Vertical Entertainment.
3: Puppy shaped story.
4: They already know the story.
3: They know the facts. The story has yet to be told.
5: When all else fails, you hit them with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang!

0: believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
1: Can you tell me your name?
0: You may call me Kathy.
2: Na Netflixu je ode dneška miniserie Na východ od ráje, adaptace slavného románu Johna Steinbecka. Příběh se táhne přes několik desetiletí od americké občanské války až po první světovou a sleduje generace rodiny Treskových v kalifornském údolí Salinas. Bratři, žárlivost a touha po otcově lásce, tedy biblický příběh Kaina a Abela v americkém kabátě. Tentokrát ale stojí v centru dění Kathy Ames, jedna z nejtemnějších ženských postav americké literatury, která vstoupí do života bratrů Adama a Charlese a nic už nebude jako dřív. Hraje ji Florence Pugh, vedle ní se objeví Christopher Abbott a Mike Feist. Je zajímavé, že adaptaci napsala Zoe Kazan. Její dědeček Eli Kazan totiž v roce 55 natočil slavný film Na východ od ráje, který udělal hvězdu z Jamesa Deana. Zoe přiznala, že se do dědečkova stínu, ve kterém žije každý den, nechtěla stavět ještě víc, látka ji ale nepustila. A zatímco film zpracoval jen malý kousek knihy, seriál chce v 7 dílech odvyprávět celou ságu. Rodinné dědictví tak neřeší jen Treskovy. Roli Kathy nabídla Florence Pugh přes Zoom už 2 týdny po začátku covidových lockdownů. Jinou herečku prý v záloze neměla a Pugh byla jediná, kterou měla jmenovitě napsanou přímo ve scénáři. Kromě hlavní role se Pugh podílela i na produkci. 7-dílnou minisérii Na východ od ráje najdete nyní na Netflixu.
1: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
0: You're so kind to me.
3: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky.
1: Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
0: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love, the heart of our oldest stories.

čtvrtek je tu a s ním nové filmy v kinech, tak si je pěkně projdeme. Tom Cruise, jak jsme ho dlouho neviděli, s pivním pupkem, prořídlými vlasy a jižanským přízvukem. V dramedii Digger od Alejandra Iñárritu tu hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit lidstvo, že právě on ho zachrání. Stihnout to ale musí dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Hrají Iris Ahmed, John Goodman, Sandra Hiller nebo Jesse Plemons. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. V psychologickém thrilleru Pravda nebo lež má začínající spisovatelka v podání Dakota Johnson dopsat knihy slavné autorky, kterou hraje Anne Hathaway. V odlehlém sídle ale najde rukopis s temnými přiznáními o jejím manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a brzy přestává rozlišovat, co je pravda a co promyšlená hra. Pražská FAMU slaví 80. a do kin posílá pásmo FAMU 80 Best of. 9 studentských filmů od 50. let po současnost, hrané, dokumentární i animované, mezi nimi rané práce Jana Němce, Heleny Třeštíkové nebo ropáci Jana Svěráka, oceněné studentským Oscarem. Československá romance Tango pro tři posílá na parket Kristýnu Bokovou a Jána Koleníka. Grafičku, které se právě rozpadl život, a tanečníka, který se touží vrátit na vrchol, spojí populární taneční show. Za třpitem soutěže se ale skrývá manipulace a zákulisní intriky. Miroslav Krobot a Lubomír Smékal natočili experimentální sci-fi komedii Zpráva pro Minervu 2. V omšelém hotelu se potkává osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, svérázný personál i mimozemšťan, který má podat zprávu o stavu země. 14 propojených příběhů v podání neprofesionálních herců divadelního spolku S23. Tolik tedy dnešní novinky v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste se mnou strávili další hodinu u novinek z kinematografie a především, že jste si naladili Zoom Radio. Kdo poslouchá Zoom Radio, ten má prostě kus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně. This right here is a power play.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB Plus automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zun Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

Máte vkus, možno aj dobrý predkus. Toto je DJ Meme.

0: 7 hodín 28 minút máme, alebo 13.28 a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete, tak ako každé ráno. A hneď tu na prvý článok. Európske cukrovaly padajú jeden za druhým. Česká jednička stopla investície. No vyzerá to tak, že nebude cukrovaly.
1: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: This right here is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hi, I'm Salt.
2: Yo, what's up, Mr. Pepper?
1: I'm Salt and Pepper.
2: Yes, Salt and Pepper. Mm-hmm. We're here.
3: A máme tady holky Sůl a Pepř, kterým vychází 12. října 93. čtvrté album Very Necessary, které se stane vrcholem jejich úspěchu.
1: I think our music is different because we live on the edge with our music. We've never confined ourselves to anybody's rules about what we should sound like or act like or look like or sing about.
3: Alba Very Necessary se celkově prodá 7 milionů kopií. Jen v Americe získá 5 platinových certifikací, což z tria Salt and Pepper udělá první ženský rapový počin s multiplatinovou deskou.
1: Everybody likes to tell us what we should do and you know how we should be, but I think if we got caught up in that, we wouldn't be where we are today.
3: Trio Salt and Pepa se ale u zápisů do historie nezastavuje, když získá také jako první ženské rapové uskupení cenu Grammy.
1: Bye.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta

Velká koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla U1 Lighting zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
9: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
8: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
9: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
8: Endpoint Detection.
9: Multifaktor.
8: Penetrační testy.
9: Lock Management.
10: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Při práci na své poslední knize pročetl jsem stovky drobných divadelních recenzí, které přede mnou ještě nikdo nespracoval. A narazil jsem tu na jméno zcela neznámého dramatika. V archivech jsem nenašel jediné jeho dílo. Jestli se potvrdí mé podezření, bude to v kulturním světě bomba.
2: Po nezbytném schvalování cenzurou je konečně vpuštěn do kin nový snímek dvojice Svěrák-Smoljak. 1. října 1983 má premiéru Jára Cimrman Ležící spící.
3: Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních 100 let byl český velikán Jára Cimrman.
2: Scénáristé Smoljak a Svěrák si nebyli zcela jisti nápadem ukončení anonymity Járy Cimrmana tím, že ho bude hrát konkrétní herec, ale existovalo zde riziko, že by snímek bez hlavní postavy nefungoval. Proto se rozhodli, že film z pohledu Cimrmana nebude a bylo tady potřeba najít jeho představitele.
3: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
2: Do role Járy Cimrmana zvažovali tvůrci více herců, ale Smoljak se rozhodl sám a Zdeněk Svěrák se o své hlavní roli dozvěděl nečekaně z rozhlasu.
4: Na čem pracujete, doktore Čechové? Píši dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči?
2: V komedii Jára Cimrman ležící spící se objevuje celá plejáda českých herců v miniaturních rolích a samozřejmě členové divadla Járy Cimrmana. Josef Abraham, co by vědec pátrající po zapomenutém dramatikovi, si velmi cení této role. Měl jsem mimořádné štěstí, že si mě pánové Smoljak a Svěrák vybrali. Mám nekomediální obličej, ale ten jejich humor se nemusí hrát legračně. Dá se zahrát se smrtí v oku. A o to víc je to pak vtipnější, zhodnotil herec.
5: Se svými vlastními objevy však nemá štěstí.
4: Vynalezl jsem telefon!
6: Teď tu byl! Museli jste se potkat, nějaký Graham Bell.
2: Ve výsledném střihu chybí scéna pokusu s raketou, při níž Cimrman radí ruskému raketovému průkopníkovi Ciolkovskému obklopeného mužiky. Tuto scénu použili tvůrci jako takzvaného bílého psíka a vábničku na cenzora. Ten se zaradoval, že našel něco ilegálního, co mohl zakázat, a díky této fintě prošly scény, které by pravděpodobně skončily na podlaze střižny.
4: Vynalezl jsem kinematograf.
6: Člověče, vy máte až smůlu. Teď tu byli dva bratři z Francie, je to minuta.
2: Scéna, v níž je vyvěšen obří obraz moře a následně pochoduje sokolský průvod, se natáčela v den, kdy měl pohřeb Brežněv. Někteří přihlížející netušili, že se zde natáčí film, a jeden z nich podle Svěráka prohlásil, že sotva Brežněv natáhne brka, tak už se sokolové rojejí.
4: Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si, vynalezl jsem pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr.
2: Jára Cimrman ležící spící bude šestým nejúspěšnějším filmem kreativní dvojice Smoljak Svěrák. Sice nedosáhne takového věhlasu jako Jáchyme hoď ho do stroje, Marečku podejte mi pero či Vrchní prchni, ale přitáhne do kin v této době úctyhodných 620 tisíc diváků a my se můžeme těšit na další jejich připravovaný snímek, volnou adaptaci divadelní hry Vražda v saloním kupé.
6: Nic jiného nemáte.
4: Tak měl bych, ale nevím.
6: No ukažte to! Co to je?
4: Dvoudílné plavky.
6: Vidíte? Aspoň je...

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučikuči tance. Doktůrci jsou zpátky ve službě. Na Disney Plus startuje druhá řada návratu Scrubs, kde se JD a Turk vypracovali ze stážistů na učitele, kteří nadělají víc zmatku než sami nováčci. Jennifer Lawrence míří k Zaku Craigovi do sci-fi thrilleru The Flood. Na jehož nápad mu stačilo 5 dní a Spielbergovo požehnání. Tyler Perry seká filmy jako Baťa cvičky a tentokrát posílá na Netflix romantické drama Doživotní šance o lásce, která začala dopisy do vězení. A kdo se bojí čísla 13, ať se Disney Plus raději vyhne obloukem. Běží tam 13. řada American Horror Story s Jessica Lang hned v 5 rolích. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Chief, I'm responsible for everything that happens here.
1: Go long.
2: I will. Come on, right here.
3: I'm out.
4: Na Disney Plus se vrací Nemocnice Sacred Heart. Startuje totiž druhá řada návratové série Scrubs Doktůrci, celkově už 11. J.D. Turk a Elliot dávno nejsou vystrašení stážisti, kteří se na chodbách schovávají před doktorem Coxem. Z nováčků se stali uznávaní lékaři a teď sami vedou novou generaci mladých doktorů. Jenže jejich mentorské pokusy často nadělají víc zmatku, než kolik problémů vyřeší. V hlavních rolích se vrací Zach Braff, Donald Faison a Sarah Chalk. Mezi hlavní obsazení se k nim nově přidala Ava Ban. Na chodbách potkáme také Judy Ryers jako Karlu a Johna C. McGinleyho, co by doktora Coxe. Nechybí ani Neil Flynn. JD si možná konečně najde novou lásku v podání Rachel Bilson a Elliot čeká setkání s minulostí, protože do nemocnice dorazí Scott Foley, její bývalý přítel Sean. Tvůrce původního seriálu Bill Lawrence zůstává u projektu jako výkonný producent a showrunnerkou je opět Asim Batra. Letošní únorový návrat Doktůrků patřil k nejsledovanějším komediálním premiérám ABC za poslední rok, takže pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Za čtvrtstoletí se z Doktůrků stali doktoři, jestli ale taky dospěli, o tom si dovolím pochybovat. První dvě epizody druhé řady Scrubs Doktůrci jsou nyní na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden.
5: We work together, so it's a lot. Especially when all we're allowed to talk about are our feelings.
6: That must be difficult for you to hear.
5: It is.
7: You know, he's not even doing the workbook you assigned us.
5: You liar!

Zack Cregger, režisér hororu Barbar a Hodina zmizení, jehož Resident Evil natočený v Praze právě běží v kinech, našel hvězdu pro svůj další film. Hlavní roli v jeho sci-fi thrilleru The Flood si zahraje Oscarová Jennifer Lawrence. Cregger si scénář napsal sám a film bude režírovat pro studio Warner Bros. Jako producent se k projektu připojil Steven Spielberg se svou společností Amblin. Spielberg je mimochodem Craigův velký fanoušek a o Hodině zmizení prohlásil, že ho uspokojila tak dokonale, že už ani nemá chuť točit vlastní horor. Děj zůstává přísně tajný. Ví se jen, že nápad přišel, když se Cregger s manželkou díval na vesmírné drama Ad Astra s Bradem Pittem a začal přemýšlet, co by ve vesmíru mohlo být to úplně nejděsivější. Jako vzor uvádí Kubrickovu 2001 vesmírnou Odysseu, kterou ostatně sám považuje za horor. The Flood ale podle něj nebude čistokrevný horor, i když možná půjde o jeho nejvíce znepokojivý film. Zajímavé je, že projekt původně vznikal pro Netflix. Ten ale Craigrovi nechtěl zaručit uvedení v kinech a tak se film přesunul k Warnerům. Natáčet se má příští rok a do amerických kin dorazí The Flood v srpnu 28. Nejlepší na tom je, že na zpracování námětu Cregger potřeboval jen zhruba 5 dní, protože měl jen krátké okno, kdy mohl se Spielbergem začít spolupracovat. Co byste za 5 dní vymysleli vy, kdyby na druhé straně čekal Spielberg?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: I like you together.
3: We're not together.
2: So how'd you two meet?
4: Action! Na Netflixu je nově romantické drama Doživotní šance od Tylera Perryho. Anika je svobodná matka, která se ze všech sil snaží udržet rodinu nad vodou. Jednoho dne si začne dopisovat s mužem, který si odpikává trest ve vězení. Z obyčejné korespondence se pomalu stane pouto, se kterým ani jeden z nich nepočítal. Oběma se najednou otevře cesta k lásce i k novému začátku. V hlavních rolích se představí Naomi Baker a Jay Reeves. Perry film napsal i režíroval a podle svých slov se inspiroval lidmi z vlastního okolí, bývalými vězni, kteří hledají druhou šanci, a samoživitelkami, které pro své děti udělají první poslední. Tyler Perry posílá nové filmy jako na běžícím pásu. Doživotní šance je už jeho třetí letošní film na Netflixu a od toho předchozího jí dělí necelý měsíc. K tomu jede několik seriálů najednou, které si navíc píše úplně sám, bez scénáristického týmu. Jeden ze svých thrillerů prý natočil za pouhých 5 dní, což je výmluvné. Kritici mu to ovšem nežerou. Na Rotten Tomatoes mají jeho filmy většinou hluboce podprůměrné hodnocení a 2 z posledních dokonce čistou nulu, což se jen tak nevidí. Jeden americký recenzent letos suše poznamenal, že kdo si pustí Perryho film na Netflixu, může si za to sám. Diváci jsou paradoxně ale mnohem schovývavější a jeho filmy pravidelně šplhají do žebříčků sledovanosti. Třeba thriller Poslední kapka staré J.P. Hansen loni na Netflixu trhal rekordy. Recenze na Doživotní šanci zatím nedorazily. Jestli tentokrát kvantita přešla v kvalitu, můžete posoudit sami. Film je nyní k dispozici na Netflixu.
5: What would somebody think of an inmate knocking on your door? The wrong
6: place. Are you really an inmate?
7: Attempted murder, mama.
5: I was 14 and in the gang. I learned my lesson.
8: I don't want you messing with none of these deadbeat men.
9: I'm doing life as a single mother.
10: She really likes you.
11: I'm hoping her mother likes me too.

0: to the greatest show on earth.
1: Get him.
2: It's witch hunting season.
3: Na Disney Plus dnes přibývají 3 díly nové řady American Horror Story, jedná se už o 13. řadu a jmenuje se prostě 13. Ryan Murphy ji sám přirovnal k Avengers, protože se v ní potkávají postavy ze všech dosavadních řad, aby společně čelili nejvyššímu zlu. Hlavním hrdinou je ošetřovatel z hospice Ben DeSoto v podání Joeyho Polariho. Trpí tryskají dekafobií, tedy chorobným strachem z čísla 13. Přijme podivnou práci v newyorském domě Apollyon, kde se to známými tvářemi jen hemží. Řada má symbolicky 13 dílů, tentokrát ale jen půlhodinových. Největší návrat patří Jessica Lange. Ještě loni v únoru tvrdila, že se do seriálu už nikdy nevrátí. Teď tu hraje hned 5 postav, mezi nimi Constance Langdon nebo Fiona Good. Souhlasila prý pod jedinou podmínkou, že dostane vlastní hudební číslo. Sarah Paulson stvárňuje 6 nebo 7 rolí, Evan Peters 5. Vrací se i Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billy Lord nebo Francis Conroy a nechybí ani clown twisty. Kritika je zatím rozpolcená, část recenzentů vítá návrat k té správné směsi výstřednosti a grotesky z nejlepších let seriálu. Jiní mluví o nejzmatenějším startu v jeho historii. Na jednom se ale shodnou skoro všichni, Jessica Lange je pořád královnou. Pokud máte fobii z čísla 13, tohle pro vás nebude. A pokud ne, po téhle řadě se ho bát začnete. 13. řada American Horror Story je na Disney+. Nové díly přibývají každý týden a finále dorazí těsně před Halloweenem.
4: He's a vegetable.
5: Time for the sponge bath.
6: This is our darkest time of year.
7: 13 stands for instability, chaos.
8: He's really riding that 13 thing extra hard, isn't he?

Před víkendem mám pro vás kompletní souhrn novinek, které tento týden přibyly na streamingu. Apple TV Plus servíruje druhou řadu dokumentu Na ostří nože Honza Michelinskými hvězdami. 16 restaurací z Británie, Francie, Německa, Skandinávie, Brazílie i USA řeší jedinou otázku. Bude to Michelinským inspektorům stačit? Tam též najdete dokument Poslední vrchol od Amira Barleva. Sleduje zimní expedici na K2 v roce 2021, kde se o historické prvenství přetahovali horolezci, influenceři i komerční klienti a kde šlo doslova o život. Disney Plus přidává 13. řadu American Horror Story. Postavy ze všech předchozích řad se sejdou v podivném newyorském domě. Vrací se Jessica Lange, Sarah Paulson i Evan Peters a nové díly přibývají každý týden až do Halloweenu. Do služby nastupují i doktůrci na Disney Plus. Ve druhé řadě návratu Scrubs už J.D. Turk a Elliot nejsou stážisti, ale zkušení lékaři, kteří vedou novou generaci. Na Edison Line dorazila Pína. Oscarově nominovaná podstavima Wenderse legendární choreografce Píně Bausch. Tanec se tu stává jazykem vzpomínek a emocí. HBO Max uvádí německý seriál 4 bloky počátek. Ibrahim se po 8 letech vrací z vězení a jeho rodina se zaplete do berlínského podsvětí. Netflix tento týden nešetří. Tyler Perry posílá už třetí letošní film. Romantické drama Doživotní šance o svobodné matce a vězni, které spojí dopisy. Florence Pugh hraje Kitty Ames v nové seriálové adaptaci Steinbeckova románu Na východ od ráje. Scénář napsala Zoe Kazan, vnučka režiséra slavného filmu s Jamesem Deanem. Chris Smith, autor dokumentů o festivalu Fire a OM, natočil True Crime Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, o šarmantním muži, kterého provádí řada nepovedených manželství a podezřelých úmrtí manželek. Japonská animace Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba uzavírá trilogii Z přepichového oku. A fanoušci anime se na Netflixu dočkají pokračování dvou romantických seriálů, druhá řada Ledové hradby a od neděle druhá řada Blue Box. Tak to je kompletní nadílka on demand tohoto týdne. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů, které se vešly tento týden do vysílání, najdete na našich stránkách v sekci novinky, ostatně jako i další články ze světa kinematografie. Díky, že pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Víte co? Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
7: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuj. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Davy Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu. Ironie? Trénujeme na proskách. Tak ať vás dneska nic nesrazí z dráhy. Mějte se pozemsky.
0: Důvody pro DA.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Sakra, Johnny, už mě to tvoje demolování vážně štve. Neměl jsi přece příkaz zatknout Fénixe sám. A nic si neměl vyhazovat do povětří.
2: Já za to nemůžu, Healy. Rozlil tu benzín a nechal to vybouchnout.
1: Jasně, a ty za to nemůžeš. Hele, já vím, že toho cvoka honíš už 2 roky, ale pamatuješ si ještě maličko zvanou policejní postup?
3: V říjnu 93 vstoupil do kin akční sci-fi trhák okořeněný humorem se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli. Demolition Man.
4: Seržante Spartne, byl jste odsouzen k 70 letům trestu zmrazení v kalifornské káznici za neumyslné zabití 30 nevinných civilistů. Podmínečné propuštění bude možné nejdříve v roce 2040.
3: Destrukcí, chaosem a zločinností zmítané Los Angeles roku 96 přivede hrdiného seržanta Spartna v podání Stalloneho na nějaký čas k ledu. A mezi tím, co si odpikává svůj trest v kryovězení, společnost se změní v něco, co připomíná ráj plný slušnosti a pořádku. Jenže idylický klid naruší v roce 2032 čerstvě rozmrazený vězeň a psychopat Phoenix v podání Wesleyho Snipese.
5: Hele, ty sráči, kde jsou ty pistole?
6: Platíte pokutu 1 kredit za porušení slavního morálního statutu.
5: Cože? Hovno!
6: Znovu jste porušil slavní morální statut. Musím to oznámit na San Angelské policejní oddělení.
5: Jo, jasně. Ty smrti jsou rychlí.
3: Dva akční herci doplňuje Sandra Bullock, co by poručice fascinovaná 20. stoletím, a Sir Nigel Hawthorne, známý z britských divadel a především z komediálních seriálů Jistě pane ministře a premiére. Ten vzal tuto příležitost jen proto, aby producentům filmu Šílenství krále Jiřího dokázal, že utáhne filmovou roli a mohl si tak zopakovat svou divadelní roli v plánovaném snímku. Jak se ukáže, bylo to naprosto zbytečné, protože Hawthorne byl automatickou volbou producentů.
7: Demolition Man je zvíře.
8: Je to určitě člověk, který nám může pomoct. Můžete ho oživit.
7: Je to jen groteskní svalovec, který 40 let nesloužil.
9: Simon Phoenix je přece starodávný zločinec. Potřebujeme starodávního poldu.
3: Snímek přišel i s neotřepanou novinkou. Úvodní scéna ukazuje skutečnou demolici jedné budovy v Louisville. Producenti v rámci propagace oslovili MTV, která uspořádala soutěž, ve které vítěz hlavní ceny stisknul tlačítko, které spustilo onu explozi.
7: Tak člověče, nehrajem si na Rip Van Winkle a nejsme v kině, máme práci. Pan Simon Phoenix nám vstal z popela.
10: Stopoval jsem toho grázla 2 roky. A když jsem ho konečně chytil, zmrazili jste mě za odměnu do kostky let. Díky, ale už nechci.
3: Příběh Demolition Mana v megapolis San Angeles, kde sex je výlučně bezkontaktní, za sprostá slova se platí pokuty, lidé se vyhýbají fyzickému kontaktu, nesolí, nepepří, nejedí maso a vůbec žijí velmi zdravě, přitáhne do kin masy a film se stane zaslouženě číslem 1 premiérového víkendu. A pro Stalloneho to znamená povedený comeback.
8: Už nějakou dobu obdivuji všechny ty vaše eskapády. Vlastně jsem si o vás dala promítnout pár materiálů ve Schwarzeneggerově knihovně.
10: Schwarzeneggerova knihovna?
8: Ano, knihovna prezidenta Schwarzeneggera. Nebyl kdysi herec?
10: Prezident.
7: Všem jednotkám chránit a bránit. Vyšní na Santa Monica.
8: Vůz 12.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Davy Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu. Ironie? Trénujeme na proskách. Tak ať vás dneska nic nesrazí z dráhy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: zoom.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoom a mají vkus. Roztočte to se Zoom rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Sakra, Johnny, už mě to tvoje demolování vážně štve. Neměl jsi přece příkaz zatknout Fénixe sám. A nic si neměl vyhazovat do povětří.
2: Já za to nemůžu, Healy. Rozlil tu benzín a nechal to vybouchnout.
1: Jasně, a ty za to nemůžeš. Hele, já vím, že toho cvoka honíš už 2 roky, ale pamatuješ si ještě maličkost zvanou policejní postup?
3: V říjnu 93 vstoupil do kin akční sci-fi trhák okořeněný humorem se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli. Demolition Man.
4: Seržante Spartne, byl jste odsouzen k 70 letům trestu zmrazení v kalifornské káznici za neumyslné zabití 30 nevinných civilistů. Podmínečné propuštění bude možné nejdříve v roce 2040.
3: Destrukcí, chaosem a zločinností zmítané Los Angeles roku 96 přivede hrdiného seržanta Spartna v podání Stalloneho na nějaký čas k ledu. A mezi tím, co si odpikává svůj trest v kryovězení, společnost se změní v něco, co připomíná ráj plný slušnosti a pořádku. Jenže idylický klid naruší v roce 2032 čerstvě rozmrazený vězeň a psychopat Phoenix v podání Wesleyho Snipese.
5: Hele, ty sráči, kde jsou ty pistole?
6: Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu.
5: Cože? Hovno!
6: Znovu jste porušil slovní morální statut. Musím to oznámit na San Angeleské policejní oddělení.
5: Jo, jasně. Ty smrti jsou rychlí.
3: Dva akční herci doplňuje Sandra Bullock, co by poručice fascinovaná 20. stoletím, a Sir Nigel Hawthorne, známý z britských divadel a především z komediálních seriálů Jistě, pane ministře a premiére. Ten vzal tuto příležitost jen proto, aby producentům filmu Šílenství krále Jiřího dokázal, že utáhne filmovou roli a mohl si tak zopakovat svou divadelní roli v plánovaném snímku. Jak se ukáže, bylo to naprosto zbytečné, protože Hawthorne byl automatickou volbou producentů.
7: Je zvíře.
8: Je to určitě člověk, který nám může pomoct. Můžete ho oživit.
7: Je to jen groteskní svalovec, který 40 let nesloužil.
1: Simon Phoenix je přece starodávný zločinec. Potřebujeme starodávního poldu.
3: Snímek přišel i s neotřepanou novinkou. Úvodní scéna ukazuje skutečnou demolici jedné budovy v Louisville. Producenti v rámci propagace oslovili MTV, která uspořádala soutěž, ve které vítěz hlavní ceny stisknul tlačítko, které spustilo onu explozi.
7: Pan člověče, nehrajem si na Rip Van Winkle a nejsme v kině, máme práci. Pan Simon Phoenix nám vstal z popela.
2: Stopoval jsem toho grázla 2 roky. A když jsem ho konečně chytil, zmrazili jste mě za odměnu do kostky let. Díky, ale už nechci.
3: Příběh Demolition Mana v megapolis San Angeles, kde sex je výlučně bezkontaktní, za sprostá slova se platí pokuty, lidé se vyhýbají fyzickému kontaktu, nesolí, nepepří, nejedí maso a vůbec žijí velmi zdravě, přitáhne do kin masy a film se stane zaslouženě číslem 1 premiérového víkendu. A pro Stalloneho to znamená povedený comeback.
8: Už nějakou dobu obdivuji všechny ty vaše eskapády. Vlastně jsem si o vás dala promítnout pár materiálů ve Schwarzeneggerově knihovně.
9: Schwarzeneggerova knihovna?
8: Ano, knihovna prezidenta Schwarzeneggera. Nebyl kdysi herec?
9: Prezident.
7: Všem jednotkám chránit a bránit. Vyšní na Santa Monica.
8: Vůz 12, chránit.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď v programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu. Ironie? Trénujeme na proskách. Tak ať vás dneska nic nesrazí z dráhy. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost? Dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Při práci na své poslední knize pročetl jsem stovky drobných divadelních recenzí, které přede mnou ještě nikdo nespracoval. A narazil jsem tu na jméno zcela neznámého dramatika. V archivech jsem nenašel jediné jeho dílo. Jestli se potvrdí mé podezření, bude to v kulturním světě bomba.
2: Po nezbytném schvalování cenzurou je konečně vpuštěn do kin nový snímek dvojice Svěrák Smoljak. 1. října 1983 má premiéru Jára Cimrman Ležící spící.
3: Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních 100 let byl český velikán Jára Cimrman.
2: Scénáristé Smoljak a Svěrák si nebyli zcela jisti nápadem ukončení anonymity Járy Cimrmana tím, že ho bude hrát konkrétní herec, ale existovalo zde riziko, že by snímek bez hlavní postavy nefungoval. Proto se rozhodli, že film z pohledu Cimrmana nebude a bylo tady potřeba najít jeho představitele.
3: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
2: Do role Járy Cimrmana zvažovali tvůrci více herců, ale Smoljak se rozhodl sám a Zdeněk Svěrák se o své hlavní roli dozvěděl nečekaně z rozhlasu.
4: Na čem pracujete, doktore Čechové? Píši dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči?
2: V komedii Jára Cimrman ležící spící se objevuje celá plejáda českých herců v miniaturních rolích a samozřejmě členové divadla Járy Cimrmana. Josef Abraham, co by vědec pátrající po zapomenutém dramatikovi, si velmi cení této role. Měl jsem mimořádné štěstí, že si mě pánové Smoljak a Svěrák vybrali. Mám nekomediální obličej, ale ten jejich humor se nemusí hrát legračně. Dá se zahrát se smrtí v oku. A o to víc je to pak vtipnější, zhodnotil herec.
5: Se svými vlastními objevy však nemá štěstí.
4: Vynalezl jsem telefon!
6: Teď tu byl! Museli jste se potkat, nějaký Graham Bell.
2: Ve výsledném střihu chybí scéna pokusu s raketou, při níž Cimrman radí ruskému raketovému průkopníkovi Ciolkovskému obklopeného mužiky. Tuto scénu použili tvůrci jako takzvaného bílého psíka a vábničku na cenzora. Ten se zaradoval, že našel něco ilegálního, co mohl zakázat, a díky této fintě prošly scény, které by pravděpodobně skončily na podlaze střižny.
4: Vynalezl jsem kinematograf.
6: Člověče, vy máte až smůlu. Teď tu byli. Dva bratři z Francie, je to minuta.
2: Scéna, v níž je vyvěšen obří obraz moře a následně pochoduje sokolský průvod, se natáčela v den, kdy měl pohřeb Brežněv. Někteří přihlížející netušili, že se zde natáčí film, a jeden z nich podle Svěráka prohlásil, že sotva Brežněv natáhne brka, tak už se sokolové rojejí.
4: Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Opište si, vynalezl jsem pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr.
2: Jára Cimrman ležící spící bude šestým nejúspěšnějším filmem kreativní dvojice Smoljak Svěrák. Sice nedosáhne takového věhlasu jako Jáchyme hoď ho do stroje, Marečku podejte mi pero či Vrchní prchni, ale přitáhne do kin v této době úctyhodných 620 tisíc diváků a my se můžeme těšit na další jejich připravovaný snímek, volnou adaptaci divadelní hry Vražda v saloním kupé.
6: Nic jiného nemáte.
4: Tak měl bych, ale nevím.
6: No ukažte to! Co to je?
4: Dvoudílné plavky.
6: Vidíte? Aspoň něco.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
4: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: tak co? Co? Dobrý?
1: Novinka Powerplay.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Máte vkus, možno aj dobrý predkus. Toto je DJ Meme.

0: 7 hodín 28 minút máme, alebo 13.28 a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete, tak ako každé ráno. A je tu na prvý článok. Európske cukrovaly padajú jeden za druhým. Česká jednička stopla investice. No vyzerá to tak, že...
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu. Ironie? Trénujeme na proskách. Tak ať vás dneska nic nesrazí z dráhy.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Sakra, Johnny, už mě to tvoje demolování vážně štve. Neměl jsi přece příkaz zatknout Fénixe sám. A nic si neměl vyhazovat do povětří.
2: Já za to nemůžu, Healy. Rozlil tu benzín a nechal to vybouchnout.
1: Jasně, a ty za to nemůžeš. Hele, já vím, že toho cvoka honíš už 2 roky, ale pamatuješ si ještě maličkost zvanou policejní postup?
3: V říjnu 93 vstoupil do kin akční sci-fi trhák okořeněný humorem se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli. Demolition Man.
4: Seržante Spartne, byl jste odsouzen k 70 letům trestu zmrazení v kalifornské Kázic za neumyslné zabití 30 nevinných civilistů. Podmínečné propuštění bude možné nejdříve v roce 2040.
3: Destrukcí, chaosem a zločinností zmítané Los Angeles roku 96 přivede hrdiného seržanta Spartna v podání Stalloneho na nějaký čas k ledu. A mezi tím, co si odpikává svůj trest v kryovězení, společnost se změní v něco, co připomíná ráj plný slušnosti a pořádku. Jenže idylický klid naruší v roce 2032 čerstvě rozmrazený vězeň a psychopat Phoenix v podání Wesleyho Snipese.
5: Hele, ty sráč! Kde jsou ty pistole?
6: Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu.
5: Cože? Hovno!
6: Znovu jste porušil slovní morální statut. Musím to oznámit na San Angelské policejní oddělení.
5: Jo, jasně. Ty smrti jsou rychlí.
3: Dva akční herci doplňuje Sandra Bullock, co by poručice fascinovaná 20. stoletím, a Sir Nigel Hawthorne, známý z britských divadel a především z komediálních seriálů Jistě pane ministře a premiére. Ten vzal tuto příležitost jen proto, aby producentům filmu Šílenství krále Jiřího dokázal, že utáhne filmovou roli a mohl si tak zopakovat svou divadelní roli v plánovaném snímku. Jak se ukáže, bylo to naprosto zbytečné, protože Hawthorne byl automatickou volbou producentů.
7: Demolition Man je zvíře.
8: Je to určitě člověk, který nám může pomoct. Můžete ho oživit.
7: Je to jen groteskní svalovec, který 40 let nesloužil.
9: Simon Phoenix je přece starodávný zločinec. Potřebujeme starodávního poldu.
3: Snímek přišel i s neotřepanou novinkou. Úvodní scéna ukazuje skutečnou demolici jedné budovy v Louisville. Producenti v rámci propagace oslovili MTV, která uspořádala soutěž, ve které vítěz hlavní ceny stisknul tlačítko, které spustilo onu explozi.
7: Pan člověče, nehrajem si na Rip Van Winkle a nejsme v kině, máme práci. Pan Simon Phoenix nám vstal z popela.
10: Stopoval jsem toho grázla 2 roky. A když jsem ho konečně chytil, zmrazili jste mě za odměnu do kostky let. Díky, ale už nechci.
3: Příběh Demolition Mana v megapolis San Angeles, kde sex je výlučně bezkontaktní, za sprostá slova se platí pokuty, lidé se vyhýbají fizickému kontaktu, nesolí, nepepří, nejedí maso a vůbec žijí velmi zdravě, přitáhne do kin masy a film se stane zaslouženě číslem 1 premiérového víkendu. A pro Stalloneho to znamená povedený comeback.
8: Už nějakou dobu obdivuji všechny ty vaše eskapády. Vlastně jsem si o vás dala promítnout pár materiálů ve Schwarzeneggerově knihovně.
10: Schwarzeneggerova knihovna?
8: Ano, knihovna prezidenta Schwarzeneggera. Nebyl kdysi herec?
10: Prezident.
7: Všem jednotkám chránit a bránit. Vyšší na Santa Monica.
8: Bus 12.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4,5

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Davy Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu. Ironie? Trénujeme na proskách. Tak ať vás dneska nic nesrazí z dráhy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně

0: Radio.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: dní na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Sakra, Johnny, už mě to tvoje demolování vážně štve. Neměl jsi přece příkaz zatknout Fénixe sám. A nic si neměl vyhazovat do povětří.
2: Já za to nemůžu, Healy. Rozlil tu benzín a nechal to vybouchnout.
1: Jasně, a ty za to nemůžeš. Hele, já vím, že toho cvoka honíš už 2 roky, ale pamatuješ si ještě maličkost zvanou policejní postup?
3: V říjnu 93 vstoupil do kin akční sci-fi trhák okořeněný humorem se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli. Demolition Man.
4: Seržante Spartne, byl jste odsouzen k 70 letům trestu zmrazení v kalifornské káznici za neumyslné zabití 30 nevinných civilistů. Podmínečné propuštění bude možné nejdříve v roce 2040.
3: Destrukcí, chaosem a zločinností zmítané Los Angeles roku 96 přivede hrdiného seržanta Spartna v podání Stalloneho na nějaký čas k ledu. A mezi tím, co si odpikává svůj trest v kryovězení, společnost se změní v něco, co připomíná ráj plný slušnosti a pořádku. Jenže idylický klid naruší v roce 2032 čerstvě rozmrazený vězeň a psychopat Phoenix v podání Wesleyho Snipese.
5: Hele, ty sráči, kde jsou ty pistole?
6: Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu.
5: Cože? Hovno!
6: Znovu jste porušil slovní morální statut. Musím to oznámit na San Angeleské policejní oddělení.
5: Jo, jasně. Ty smrti jsou rychlí.
3: Dva akční herci doplňuje Sandra Bullock, co by poručice fascinovaná 20. stoletím, a Sir Nigel Hawthorne, známý z britských divadel a především z komediálních seriálů Jistě pane ministře a premiére. Ten vzal tuto příležitost jen proto, aby producentům filmu Šílenství krále Jiřího dokázal, že utáhne filmovou roli a mohl si tak zopakovat svou divadelní roli v plánovaném snímku. Jak se ukáže, bylo to naprosto zbytečné, protože Hawthorne byl automatickou volbou producentů.
4: Demolition Man je zvíře.
7: Je to určitě člověk, který nám může pomoct. Můžete ho oživit.
4: Je to jen groteskní svalovec, který 40 let nesloužil.
1: Simon Phoenix je přece starodávný zločinec. Potřebujeme starodávního poldu.
3: Snímek přišel i s neotřepanou novinkou. Úvodní scéna ukazuje skutečnou demolici jedné budovy v Louisville. Producenti v rámci propagace oslovili MTV, která uspořádala soutěž, ve které vítěz hlavní ceny stisknul tlačítko, které spustilo onu explozi.
4: Pan člověče, nehrajem si na Rip Van Winkle, nejsme v kině, máme práci. Pan Simon Phoenix nám vstal z popela.
2: Stopoval jsem toho grázla 2 roky. A když jsem ho konečně chytil, zmrazili jste mě za odměnu do kostky let. Díky, ale už nechci.
3: Příběh Demolition Mana v megapolis San Angeles, kde sex je výlučně bezkontaktní, za sprostá slova se platí pokuty, lidé se vyhýbají fizickému kontaktu, nesolí, nepepří, nejedí maso a vůbec žijí velmi zdravě, přitáhne do kin masy a film se stane zaslouženě číslem 1 premiérového víkendu. A pro Stalloneho to znamená povedený comeback.
7: Už nějakou dobu obdivuji všechny ty vaše eskapády. Vlastně jsem si o vás dala promítnout pár materiálů ve Schwarzeneggerově knihovně.
2: Schwarzeneggerova knihovna?
7: Ano, knihovna prezidenta Schwarzeneggera. Nebyl kdysi herec?
2: Prezident.
4: Všem jednotkám chránit a bránit.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Davy Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu. Ironie? Trénujeme na proskách. Tak ať vás dneska nic nesrazí z dráhy. Mějte se pozemsky.
0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo.

0: 1l.cz.
1: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
2: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
3: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
1: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
2: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: novinář MP, pro kterým vyšlo 4. října druhé album Elegant Slamming a 7. října 1993 dochází v Americe ke kulturnímu zemětřesení.
1: You know, when I look back on this moment in my life, I wanted everyone to wake up the next morning talking about me, Howard Stern. That's the kind of thinking though that usually gets me into trouble.
0: Moderátor ranní show, kontroverzní osoba a bavič za hranou Howard Stern vydává biografickou knihu Private Parts, česky Soukromé neřesti.
2: He was offensive, he was obnoxious, he was disgusting. Do you want me to go on?
0: Počáteční výtisk Private Parts činí 250 000 kopií a jen za první den se prodá neuvěřitelných 75 000 kusů. Další den už vydavatelství objednává druhý výtisk v nákladu 500 000, což je největší jednotlivá objednávka své doby.
3: The average radio listener listens for 18 minutes. The average Howard Stern fan listens for, are you ready for this? An hour and 20 minutes.
4: How can that be?
3: Answer most commonly given, I want to see what he'll say next.
0: Za 5 dní po vydání se biografie stane nejrychleji prodávaným titulem v historii vydavatele. Do konce října 93 bude prodáno více jak 1 000 000 výtisků a z Private Parts bude bestseller, který opanuje první příčku žebříčku New York Times na dlouhých 5 týdnů.
2: All right, okay, fine, but what about the people who hate Stern?
3: Good point. The average Stern hater listens for 2.5 hours a day.
2: Look, but if they hate him, why do they listen?
3: Most common answer? I want to see what he'll say next.
5: Kenny, fucking twist him.
0: Hlavním důvodem pro napsání knihy byla Sternova nespokojenost s nesprávným citováním nebo parafrázováním v tisku či televizi, což je samo o sobě důvod, proč odmítá poskytovat rozhovory. Se psáním memoáru tak Howard Stern předkládá světu své upřímné názory a posluchači tak budou moci poznat jeho skutečnou stránku.
6: You goddamn motherfuckers. You fucking waltz in here and you think you know everything, don't you? Well, I can work my fucking ass off to get to New York City. And you sure as fuck are not gonna fucking blow it for me.
0: Kniha obdrží smíšené recenze od kritiků a stejně jako Sternův rozhlasový pořad se díky svému obsahu setká s velkým odporem, že materiál je dětinský a nenabízí nic víc než prsa, zadky a meteorismus. Na druhou stranu si Stern vyslechne chválu, že přitáhnul skupiny lidí, kteří běžně nečtou.
1: Just doing characters.
2: Barry, Jerry, clarify the situation for him, please.
7: Page 108, paragraph 3, no jokes dealing with flatulence, excretion, urination, ejaculation, or other bodily function.
8: Also no paragraph 2, no use of the so-called 7 dirty words. These are cocksucker motherfucking pussy.
7: From now on,
2: all scripts require my personal approval. Welcome to NBC, Howard.
0: Instantní komerční úspěch knihy povede i k její adaptaci na filmová plátna v roce 97. A v Soukromých neřestech si samozřejmě zahraje Howard Stern i se svými kolegy z ranní show, které doplní úžasný herec Paul Giamatti.
1: Do me a favor and hold that up so I can see your c***. All right, there it is.
2: You know what you are, Stern? You know what you are? You're the Antichrist.
1: What?
2: Yeah,

0: Howard Stern nám to tu pěkně rozčísnul, co? To byly Freak Power s debutovým singlem Turn On, Tune In, Cop Out.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.

0: vzrosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoomrádia a Hučiku Čitance. Doktůrci jsou zpátky ve službě. Na Disney Plus startuje druhá řada návratu Scrubs, kde se JD a Turk vypracovali ze stážistů na učitele, kteří nadělají víc zmatku než sami nováčci. Jennifer Lawrence míří k Zacku Cregrovi do sci-fi thrilleru The Flood. Na jehož nápad mu stačilo 5 dní a Spielbergovo požehnání. Tyler Perry seká filmy jako Baťa cvičky a tentokrát posílá na Netflix romantické drama Doživotní šance o lásce, která začala dopisy do vězení. A kdo se bojí čísla 13, ať se Disney Plus raději vyhne obloukem. Běží tam 13. řada American Horror Story s Jessicou Lange hned v 5 rolích. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: chief, I'm responsible for everything that happens here.
1: Go long.
2: I will. Come on, right here.
3: I'm out.
4: Na Disney Plus se vrací Nemocnice Sacred Heart. Startuje totiž druhá řada návratové série Scrubs do Turci, celkově už 11. J.D. Turk a Elliot dávno nejsou vystrašení stážisti, kteří se na chodbách schovávají před doktorem Coxem. Z nováčků se stali uznávaní lékaři a teď sami vedou novou generaci mladých doktorů. Jenže jejich mentorské pokusy často nadělají víc zmatku, než kolik problémů vyřeší. V hlavních rolích se vrací Zach Braff, Donald Faison a Sarah Chalk. Mezi hlavní obsazení se k ním nově přidala Ava Ban. Na chodbách potkáme také Judy Ryers jako Karlu a Johna C. McGinleyho, co by doktora Coxe. Nechybí ani Neil Flynn. JD si možná konečně najde novou lásku v podání Rachel Bilson a Elliot čeká setkání s minulostí, protože do nemocnice dorazí Scott Foley, její bývalý přítel Sean. Tvůrce původního seriálu Bill Lawrence zůstává u projektu jako výkonný producent a showrunnerkou je opět Asim Batra. Letošní únorový návrat doktůrků patřil k nejsledovanějším komediálním premiérám ABC za poslední rok, takže pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Za čtvrtstoletí se z doktůrků stali doktoři, jestli ale taky dospěli, o tom si dovolím pochybovat. První dvě epizody druhé řady Scrubs doktůrci jsou nyní na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden.
5: Have dinner with me tonight.
6: Cool. Cool, cool, cool. Very cool.
7: We work together, so it's a lot. Especially when all we're allowed to talk about are our feelings.
8: That must be difficult for you to hear.
5: It is.
9: You know, he's not even doing the workbook you assigned us.
7: You lied!

Ten se k projektu připojil Steven Spielberg se svou společností Amblin. Spielberg je mimochodem Craigův velký fanoušek a o hodině zmizení prohlásil, že ho uspokojila tak dokonale, že už ani nemá chuť točit vlastní horor. Děj zůstává přísně tajný. Ví se jen, že nápad přišel, když se Craig s manželkou díval na vesmírné drama Ad Astra s Bradem Pittem a začal přemýšlet, co by ve vesmíru mohlo být to úplně nejděsivější. Jako vzor uvádí Kubrickovu 2001 vesmírnou Odysseu, kterou ostatně sám považuje za horor. The Flood ale podle něj nebude čistokrevný horor, i když možná půjde o jeho nejvíce znepokojivý film. Zajímavé je, že projekt původně vznikal pro Netflix, ten ale Craigrovi nechtěl zaručit uvedení v kinech a tak se film přesunul k Warnerům. Natáčet se má příští rok a do amerických kin dorazí The Flood v srpnu 28. Nejlepší na tom je, že na zpracování námětu Craig potřeboval jen zhruba 5 dní, protože měl jen krátké okno, kdy mohl se Spielbergem začít spolupracovat. Co byste za 5 dní vymysleli vy, kdyby na druhé straně čekal Spielberg?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: I like you together.
1: We're not together.
0: Glad you to meet.
2: Na Netflixu je nově romantické drama Doživotní šance od Tylera Perryho. Annika je svobodná matka, která se ze všech sil snaží udržet rodinu nad vodou. Jednoho dne si začne dopisovat s mužem, který si odpikává trest ve vězení. Z obyčejné korespondence se pomalu stane pouto, se kterým ani jeden z nich nepočítal. Oběma se najednou otevře cesta k lásce i k novému začátku. V hlavních rolích se představí Naomi Baker a Jay Reeves. Perry film napsal i režíroval a podle svých slov se inspiroval lidmi z vlastního okolí, bývalými vězni, kteří hledají druhou šanci, a samoživitelkami, které pro své děti udělají první poslední. Tyler Perry posílá nové filmy jako na běžícím pásu. Doživotní šance je už jeho třetí letošní film na Netflixu a od toho předchozího jí dělí necelý měsíc. K tomu jede několik seriálů najednou, které si navíc píše úplně sám, bez scénáristického týmu. Jeden ze svých thrillerů prý natočil za pouhých 5 dní, což je výmluvné. Kritici mu to ovšem nežerou. Na Rotten Tomatoes mají jeho filmy většinou hluboce podprůměrné hodnocení a 2 z posledních dokonce čistou nulu, což se jen tak nevidí. Jeden americký recenzent letos suše poznamenal, že kdo si pustí Perryho film na Netflixu, může si za to sám. Diváci jsou paradoxně ale mnohem schovývavější a jeho filmy pravidelně šplhají do žebříčku sledovanosti. Třeba thriller Poslední kapka staré J.P. Hansen loni na Netflixu trhal rekordy. Recenze na Doživotní šanci zatím nedorazily. Jestli tentokrát kvantita přešla v kvalitu, můžete posoudit sami. Film je nyní k dispozici na Netflixu.
3: What would somebody think of an inmate knocking on your door?
4: Are you really an inmate?
5: Attempted murder, mama.
3: I was 14 and in the gang. I learned my lesson.
6: I don't want you messing with none of these deadbeat men.
7: I'm doing life as a single mother.
8: She really likes you.
9: I'm hoping her mother likes me too.
10: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejně.

0: to the greatest show on earth.
1: Get him.
2: It's witch hunting season.
3: Na Disney Plus dnes přibývají 3 díly nové řady American Horror Story, jedná se už o 13. řadu a jmenuje se prostě 13. Ryan Murphy ji sám přirovnal k Avengers, protože se v ní potkávají postavy ze všech dosavadních řad, aby společně čelili nejvyššímu zlu. Hlavním hrdinou je ošetřovatel z hospice Ben DeSoto v podání Joeyho Polariho. Trpí tryskají dekafobií, tedy chorobným strachem z čísla 13. Přijme podivnou práci v newyorském domě Apollyon, kde se to známými tvářemi jen hemží. Řada má symbolicky 13 dílů, tentokrát ale jen půlhodinových. Největší návrat patří Jessica Lange. Ještě loni v únoru tvrdila, že se do seriálu už nikdy nevrátí. Teď tu hraje hned 5 postav, mezi nimi Constance Langdon nebo Fiona Good. Souhlasila prý pod jedinou podmínkou, že dostane vlastní hudební číslo. Sarah Paulson stvárňuje 6 nebo 7 rolí, Evan Peters 5. Vrací se i Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billy Lord nebo Francis Conroy a nechybí ani clown twisty. Kritika je zatím rozpolcená, část recenzentů vítá návrat k té správné směsi výstřednosti a grotesky z nejlepších let seriálu. Jiní mluví o nejzmatenějším startu v jeho historii. Na jednom se ale shodnou skoro všichni, Jessica Lange je pořád královnou. Pokud máte fobii z čísla 13, tohle pro vás se nebude a pokud ne, po téhle řadě se ho bát začnete. 13. řada American Horror Story je na Disney+. Nové díly přibývají každý týden a finále dorazí těsně před Halloweenem.
4: He's a vegetable.
5: Time for the SpongeBob.
6: This is our darkest time of year.
7: 13 stands for instability, chaos.
8: He's really riding that 13 thing extra hard, isn't he?

Před víkendem mám pro vás kompletní souhrn novinek, které tento týden přibyly na streamingu. Apple TV Plus servíruje druhou řadu dokumentu Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami. 16 restaurací z Británie, Francie, Německa, Skandinávie, Brazílie i USA řeší jedinou otázku. Bude to michelinským inspektorům stačit? Tam též najdete dokument Poslední vrchol od Amira Barleva. Sleduje zimní expedici na K2 v roce 2021, kde se o historické prvenství přetahovali horolezci, influenceři i komerční klienti a kde šlo doslova o život. Disney Plus přidává 13. řadu American Horror Story. Postavy ze všech předchozích řad se sejdou v podivném newyorském domě. Vrací se Jessica Lang, Sarah Paulson i Evan Peters a nové díly přibývají každý týden až do Halloweenu. Do služby nastupují i doktůrci na Disney Plus. Ve druhé řadě návratu Scrubs už J.D. Turk a Elliot nejsou stážisti, ale zkušení lékaři, kteří vedou novou generaci. Na Edison Line dorazila Pína. Oscarově nominovaná pod stavima Wenderse legendární choreografce Píně Bausch. Tanec se tu stává jazykem vzpomínek a emocí. HBO Max uvádí německý seriál 4 bloky počátek. Ibrahim se po 8 letech vrací z vězení a jeho rodina se zaplete do berlínského podsvětí. Netflix tento týden nešetří. Tyler Perry posílá už třetí letošní film. Romantické drama Doživotní šance o svobodné matce a vězni, které spojí dopisy. Florence Pugh hraje Kitty Ames v nové seriálové adaptaci Steinbeckova románu Na východ od ráje. Scénář napsala Zoe Kazan, vnučka režiséra slavného filmu s Jamesem Deanem. Chris Smith, autor dokumentů o festivalu Fire a OM, natočil True Crime Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, o šarmantním muži, kterého provádí řada nepovedených manželství a podezřelých úmrtí manželek. Japonská animace Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba uzavírá trilogii z přepichového oku. A fanoušci anime se na Netflixu dočkají pokračování dvou romantických seriálů, druhá řada Ledové hradby a od neděle druhá řada Blue Box. Tak to je kompletní nadílka on demand tohoto týdne. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů, které se vešly tento týden do vysílání, najdete na našich stránkách v sekci novinky, ostatně jako i další články ze světa kinematografie. Díky, že pravidelně ladíte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Víte co? Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Zoom.
1: Jacket.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si povíme o největší dopravní nehodě v dějinách sluneční soustavy. Vědci z NASA připomínají teorii, podle které do mladičké země narazilo těleso velikosti Marsu jménem Theia. Výsledek? Obrovské množství horniny se doslova vypařilo a vyletělo do vesmíru. A z těch trosek se časem slepil měsíc. Takže ano, ta romantická koule nad vašimi hlavami je v podstatě pozůstatek kosmické srážky bez pojistky a bez svědků. A teď to zajímavé. Vesmírný dalekohled James Webb dokáže podobné planetární kolize pozorovat u jiných hvězd a číst v prachu, který po nich zbyde. Jako kosmický dopravní znalec, který přijede o pár milionů let později, ale pořád pozná, kdo komu nedal přednost. A právě na měsíc se teď programu Artemis vracejí lidé, aby se připravili na cestu k Marsu. Ironie? Trénujeme na proskách. Tak ať vás dneska nic nesrazí z dráhy. Mějte se pozemsky.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

yet to be lived.

0: You're gonna have to pay.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Acid man.
1: Say, what time is it?